0: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.
1: Na dlani jednu z tvých řas.

řekni, kde ty kytky jsou. Co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou.

do klína. Někdo má pletky rád. Já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká. Nechte mě příjemně spít.

najkrajšie československé hity od rána až do večera, každý víkend v Rádiu Melody.

Najkrajšie československé hity od rána až do večera, každý víkend v Rádiu Melodie.

0: československých hitov.
1: Haló, platící diváci, tenhle song jsme přivezli až ze slunné Itálie. Prego.

Kaska rodinné pohody. Sestra Solo. A chcete, no to je on, to je on. Přítel můj mi řek, kasu uděláme teď. Jášku, do toho jdu napůl se svou sestrou, ta nám bude dělat zeď.

0: Haló, platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát Já na bráku blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, Já na bráku pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se zhodně podělíme a máme tu Já na bráku blues. Jde se na to. Uno, dos.

A vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúzku.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.